0: Proszę Państwa, wakacje już zbliżają się dużymi krokami. Nawet Państwo się nie obejrzą, jak już te letnie miesiące się rozpoczną. Być może to dobry czas, żeby sobie zaplanować jakieś wyjazdy, na przykład do pałacu w Sławkowie. To niedaleko Brna.
1: Dobrý den, já vás tady všechny vítám na zámku ve Slavkově, který je ve světě známý především díky bitvě, která se zde 2. prosince roku 1805 odehrála a ve které zvítězila tedy francouzská strana v čele s Napoleonem Bonaparte. Nicméně náš zámek je známý i díky Kounicovi, to znamená rodu, který zde byl, a nejznámější vlastně představitel Václav Antonín Kounic byl kancléř Marie Terezie.
2: Vítám srdečně Państwa pałacu w Sławkowie. Sławków znany jest na całym świecie przez bitwę, która tutaj wydarzyła się 2 grudnia 1805, w której odniósł zwycięstwo Napoleon Bonaparte. Ale poza tym mamy tutaj przepiękny zamek, w którym miało siedzibę słynna rodzina Kaunic.
1: Zamek jest nyní příspěvková organizace města a mamy zde nespočet akcji. Můžete navštívit nejenom samotné historické sály z kostymérnu, půjčovnu kostýmu, nově otevřenou napoleonskou expozici a opravdu spoustu nepřebernou spoustu akcí, které se zde během roku pořádají.
2: V našem palacu v čungu roku odbývá se ogromná ličba impres kulturálních. Máme tady muzeum Napoleona i máme tady přebírání. Máme tady místo, kde mohou Państwo sobě vypořičit kostýmy historičné, v kterých můžete zvězat zámek.
1: Náš zámek se momentálně zaměřuje především na rodiny s dětmi a to jak na individuální turistiku, tak na skupinovou. Máme i skupinové edukativní programy pro děti.
2: Oferta našeho palácu skierovaná je především do rodin i do dětí, więc způsob zvězání a to, jak tu tady možná být, je bardzo podobá dětem, bardzo podobá rodinom.
1: Slovem vás provázala paní ředitelka zámku Eva Kellner-Fialová.
2: Oprovádza nás paní direktor, paní Eva Kellner-Fialová.
0: Ile času potřebujeme, żeby zvědět zámek s převodníkem?
1: Je to 60 minut.
2: 60 minut starczy na piękne zwiedzenie tego pałacu.
0: W jakim języku jest oprowadzenie?
1: Čeština, němčina, angličtina, francouzština. Dále pak už máme přes QR kód načtené texty do maďarštiny a teď máme ukrajinštinu nově. A polština je tam tak.
2: Čili převodnice znají kilka jazyků, znají po německu, po francouzsku, po angielsku, ale máme QR kódy, přes které možná po polsku zvidíš ten zámek s textami v ręku.
0: Slyšíme též muzikę, to je muzika z tamtego okresu?
1: Ne, to je doprovodná hudba zde.
2: Tutaj to jest taka nastrojová muzička, která tutaj leči.
0: Czy też polscy turyści przyjeżdżają zwiedzić zamek?
1: Ano, sezóna 2025 a 2024 byla u nás právě co se týče polské turistiky hodně populární, hlavně individuální turistika.
2: V roku 2025-2024 bardzo duża liczba polských turistů, zvlášť individuálních, rodin s dětmi, tutaj często jeżdżą, zapraszamy oczywiście też polskie grupy.
0: Panie dyrektorze, a pan zna ten zamek?
2: Muszę się przyznać, że bardzo dobrze, bo przez 3 sezony w latach 90. tutaj pracowałem jako taki przewodnik pałacowy latem. Studiując na liceum ještě vtedy.
0: Ale my s paní direktor jdeme zvědět.
1: Ano, ano, přesně tak. Já jsem chtěla ještě na jednu věc upozornit, na jednu nabídku naši. My ještě navíc děláme takovou službu pro skupiny, a to je cesta Slavkovským bojištěm s průvodcem, kdy vlastně navštívíte nejenom zámek ve Slavkově, expozici napoleonskou, ale celé to Slavkovské bojiště, kde se bojoval.
2: Takže máme jedna grupa čekavou ofertu,